0: Za tu dobu se povedlo úspěšně odchovat 17 mláďat této největší kočky Srí Lanky. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
1: Zelensky je z Trumpova obratu zklamaný. V rozhovoru s britským moderátorem Piercem Morganem ukrajinský prezident řekl, že je bolestivé, když si jeho americký protějšek vybere jinou stranu, než je Ukrajina. Litoval také, že jeho země bránící se ruské ozbrojené agresi v posledních dnech podle něho ztrácí silného partnera v podobě Spojených států. Trump minulý pátek oznámil dohodu s ruským vůdcem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh. Kvůli ruské agresi na Ukrajině je přitom zatížená západními sankcemi. Americký prezident v době stupňujících se ruských útoků také prohlásil, že Putin má větší vůli dohodnout se než Zelenský. Trump zároveň tlačí na Zelenského kvůli vysokým cenám ropy, za které podle amerického prezidenta mohou ukrajinské útoky na ruské rafinerie. Popírá tím, že by za zdražením byla americko-izraelská válka s Íránem, kvůli které jsou omezené dodávky ropy přes klíčový Hormuzský průliv. Dohrávka šestého utkání fotbalové první ligy se dočkala vítěze. Fotbalisté Bohemians 1905 porazili Mladou Boleslav 1-0. Jedinou branku vstřelil v prvním poločase z přímého kopu domácí kapitán Aleš Čermák. Pražané se posunuli na 9. místo kompletní tabulky, 2 body za 4. Středočechy. Původně se mělo utkání odehrát už na konci srpna. Tehdy se ale nehrálo kvůli hromadnému infekčnímu onemocnění v kádru Mladé Boleslavy. Oba týmy na sebe narazí za 2 týdny v osmifinále domácího poháru. Tentokrát se bude hrát v Mladé Boleslavi. Dnes bude převládat sluníčko, ještě ráno se ale místy prosadí mlhy. Během dne může být zejména na Moravě a ve Slezsku i místy oblačno. Nejvyšší teploty budou mezi 12 a 17 stupni. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
2: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Radio Gold Impuls. 3 hodiny. Zprávy.
1: Česko znovu zasáhne velké sucho. Na přelomu tohoto a příštího týdne může výjimečné nebo extrémní půdní sucho, tedy 2 nejhorší stupně, postihovat bezmála 1/3 Česka. A to i přesto, že vegetace přestává čerpat vodu a díky studenému počasí se výrazně snížilo vypařování vody z půdy. Vyplývá to z údajů, které zveřejnili vědci na webu projektu InterSucho. Situace v hlubší vrstvě půdy je špatná dlouhodobě. Teď se znovu zhoršuje stav i v povrchové vrstvě. V minulém týdnu na většině území pršelo jen málo a tento týden má být skoro bez deště. Sídliště v Chodově na Sokolovsku projde změnou. Má tu být lepší parkování, také nové chodníky a hezčí okolí domů. Chodovská radnice už chystané změny konzultuje s místními.
2: Největší projekty se týkají sídliště od bojářů a paneláků na Husově ulici. Místní už základní vizi znají a líbí se. Město počítá, že modernizaci, která zároveň zpřístupní břehy Chodovského potoka a mezi domy doplní zeleň a mobiliář, zafinancuje Evropská unie. Celkově je potřeba 30 milionů. Jako kompenzaci za útlum těžby uhlí by chodovská sídliště mohla dostat až 15 milionů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Radio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Nejvyšší povolená prodejní cena benzínu dneškem klesá o 10 haléřů. Litr tak může stát až 47 korun a 11 haléřů. U nafty se cenový strop nepatrně zvýší, a to o 2 haléře na 48 korun 63 haléřů za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který včera zveřejnilo Ministerstvo financí. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Vláda začala ceny paliv regulovat v reakci na rychlé zdražování kvůli konfliktu na Blízkém východě. Cenové stropy stanovuje ministerstvo vždy na následující den. Opatření má platit do konce měsíce. Návštěvníci českého mejdanu s Impulzem se v sobotu naladí už před akcí. Hned vedle O2 arény budeme mít v den mega koncertu zónu s pódiem a hosteskami. Zábava tak začne už během sobotního odpoledne.
3: Marketingový ředitel Impulzu Michal Rajnoch odhaluje bonusový program.
4: Vystoupí tam Hubeníci, Groove Army a Toky a budeme tam mít také Love Song Orchestru, která by měla návštěvníkům koncertu připravit takové hezké přivítání a navodit je na atmosféru, kterou následně zažijí prostě po tu aréně.
3: Bez mejdanové atmosféry nenecháme ani ty posluchače, kteří se naší největší hudební akce nemůžou zúčastnit. Programový ředitel Impulzu Ondřej Cikán potvrzuje, že budeme přímo z místa dějiště živě vysílat.
5: Do našeho mobilního studia, které bude v O2 aréně, dorazí exkluzivní hosté, vyspovídáme Petra Jandu, Michala Davida a nahlídneme i do backstage, do toho, jak se tvoří český mejdan s Impulzem.
3: Několikrát se během večera taky živě propojíme přímo s pódiem.
5: Budeme přenášet Šinasky, Olympic a Mirai, 3 velké hvězdy letošního českého mejdanu.
3: Mejdanové vysílání skončí až ve 10:45. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
1: Hokejisté Plzně potvrdili úžasnou formu. V Lize mistrů zůstali 100% i po posledním 6. utkání v základní fázi. Na její závěr vyhráli na ledě finské Saipy 6-3. Postupy vybojoval také Liberec, který zvítězil v Davosu 2-0. Bílí Tygři si po úvodních 2 porážkách bez bodového zisku připsali 4. výhru za sebou. Do vyřazovací části díky tomu postoupilo kompletní trio zástupců české extraligy. Už dřív si totiž zajistili postup Pardubice. V osmifinále se Plzeň utká s Davosem, Pardubice změří síly se Saipou a Liberec čeká Kolín nad Rýnem. Úvodní zápasy se odehrají 10. a 11. listopadu. Dnes čekáme hlavně sluníčko, mraky se objeví nejvíc na Moravě a ve Slezsku. Ráno se můžou vyskytovat mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Naměříme maximálně mezi 12 a 17 stupni. Ze zpráv je to všechno, příjemný poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Radio Gold Impuls. 4 hodiny. Zprávy.
1: Pekaři potřebují mladší posily. V pekárenství totiž mladí lidé chybí. Přilákat je k řemeslu má nová kampaň A co když, kterou před novináři zahájili zástupci Svazu pekařů a cukrářů. Cílí na studenty 8. a 9. tříd. Chce zvednout povědomí veřejnosti o moderním pekařství. Právě malý zájem o pekařské řemeslo a rostoucí náklady patří mezi hlavní problémy pekařů. Pekárenství potřebuje podle svazu zhruba 1000 absolventů každý rok. Aktuálně jich obor dokončí asi 200. Český mejdan s Impulzem bude letos v černozlatých barvách. Návštěvníci naší největší hudební akce se v sobotu v pražské O2 aréně můžou do oslav jubilejního ročníku zapojit tím, že si na sebe oblečou něco v této barevné kombinaci. Připravený je mimořádně pestrý program. Programový ředitel Impulzu Ondřej Cikán potvrzuje, že děním na skoro 5hodinové hudební show bude částečně žít i naše vysílání.
2: Mejdan si užijí i posluchači, kteří nedorazí do O2 arény, protože budeme přenášet hned několik věcí z Českého mejdanu s Impulzem. Je to 10. ročník jubilejní. Naše vysílání startuje v sobotu 17. října už ve 4 hodiny. Připravíme pro posluchače živák Činasky, Olympic a Mirai.
1: Kromě toho budou do našeho mobilního studia přicházet i hosté jako Michal David nebo Petr Janda. Popíšeme také zákulisí akce. V ostravské zoo se narodila dvě mláďata levharta ceylonského. Chovatelé to považují za velký úspěch, protože za poslední rok se jedná o jediná mláďata narozená v rámci evropského programu. Populace levhartů ceylonských v lidské péči je nevelká. V evropských zahradách čítá jen 60 jedinců.
3: Novorozená ostravská mláďata jsou plně závislá na péči samice, která je zkušenou matkou. Chovatelé zde nijak nezasahují, všechno ale sledují prostřednictvím kamer. Brloch má vyhřívanou podlahu a samice ho udržuje v čistotě tím, že po svých mláďatech konzumuje exkrementy a sama se chodí vyprazňovat mimo brloch. Chovatelé tak mají jistotu, že v tomto uzavřeném prostoru nehrozí šíření infekce. Levharty ceylonské zahrada chová už bezmála 50 let. Za tu dobu se povedlo úspěšně odchovat 17 mláďat této největší kočky Srí Lanky. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
1: Zelensky je z Trumpova obratu zklamaný. V rozhovoru s britským moderátorem Piercem Morganem ukrajinský prezident řekl, že je bolestivé, když si jeho americký protějšek vybere jinou stranu, než je Ukrajina. Litoval také, že jeho země bránící se ruské ozbrojené agresi v posledních dnech podle něho ztrácí silného partnera v podobě Spojených států. Trump minulý pátek oznámil dohodu s ruským vůdcem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh. Kvůli ruské agresi na Ukrajině je přitom zatížená západními sankcemi. Americký prezident v době stupňujících se ruských útoků také prohlásil, že Putin má větší vůli dohodnout se než Zelenský. Trump zároveň tlačí na Zelenského kvůli vysokým cenám ropy, za které podle amerického prezidenta mohou ukrajinské útoky na ruské rafinerie. Popírá tím, že by za zdražením byla americko-izraelská válka s Íránem, kvůli které jsou omezené dodávky ropy přes klíčový Hormuzský průliv. Dohrávka 6. utkání fotbalové první ligy se dočkala vítěze. Fotbalisté Bohemians 1905 porazili Mladou Boleslav 1-0. Jedinou branku vstřelil v prvním poločase z přímého kopu domácí kapitán Aleš Čermák. Pražané se posunuli na 9. místo kompletní tabulky, 2 body za 4. Středočechy. Původně se mělo utkání odehrát už na konci srpna. Tehdy se ale nehrálo kvůli hromadnému infekčnímu onemocnění v kádru Mladé Boleslavy. Oba týmy na sebe narazí za 2 týdny v osmifinále domácího poháru. Tentokrát se bude hrát v Mladé Boleslavi. Dnes bude převládat sluníčko, ještě ráno se ale místy prosadí mlhy. Během dne může být zejména na Moravě a ve Slezsku i místy oblačno. Nejvyšší teploty budou mezi 12 a 17 stupni. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 5 hodin. Zprávy.
1: Česko znovu zasáhne velké sucho. Na přelomu tohoto a příštího týdne může výjimečné nebo extrémní půdní sucho, tedy dva nejhorší stupně, postihovat bezmála třetinu Česka. A to i přesto, že vegetace přestává čerpat vodu a díky studenému počasí se výrazně snížilo vypařování vody z půdy. Vyplývá to z údajů, které zveřejnili vědci na webu projektu InterSucho. Situace v hlubší vrstvě půdy je špatná dlouhodobě. Teď se znovu zhoršuje stav i v povrchové vrstvě. V minulém týdnu na většině území pršelo jen málo a tento týden má být skoro bez deště. Sídliště v Chodově na Sokolovsku projde změnou. Má tu být lepší parkování, také nové chodníky a hezčí okolí domů. Chodovská radnice už chystané změny konzultuje s místními.
2: Největší projekty se týkají sídliště od bojářů a paneláků na Husově ulici. Místní už základní vizi znají a líbí se. Město počítá, že modernizaci, která zároveň zpřístupní břehy Chodovského potoka a mezi domy doplní zeleň a mobiliář, zafinancuje Evropská unie. Celkově je potřeba 30 milionů. Jako kompenzaci za útlum těžby uhlí by chodovská sídliště mohla dostat až 15 milionů. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Nejvyšší povolená prodejní cena benzínu dneškem klesá o 10 haléřů. Litr tak může stát až 47 korun a 11 haléřů. U nafty se cenový strop nepatrně zvýší, a to o 2 haléře na 48 korun 63 haléřů za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který včera zveřejnilo Ministerstvo financí. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Vláda začala ceny paliv regulovat v reakci na rychlé zdražování kvůli konfliktu na Blízkém východě. Cenové stropy stanovuje ministerstvo vždy na následující den. Opatření má platit do konce měsíce. Návštěvníci českého mejdanu s Impulzem se v sobotu naladí už před akcí. Hned vedle O2 arény budeme mít v den mega koncertu zónu s pódiem a hosteskami. Zábava tak začne už během sobotního odpoledne.
3: Marketingový ředitel Impulzu Michal Rajnoch odhaluje bonusový program.
4: Vystoupí tam Bubeníci, Groove Army a Toky a budeme tam mít také Love Song Orchestru, která by měla návštěvníkům koncertu připravit takové hezké přivítání a navodit je na atmosféru, kterou následně zažijí prostě po tu aréně.
3: Bez mejdanové atmosféry nenecháme ani ty posluchače, kteří se naší největší hudební akce nemůžou zúčastnit. Programový ředitel Impulzu Ondřej Cikán potvrzuje, že budeme přímo z místa dějiště živě vysílat.
5: Do našeho mobilního studia, které bude v O2 aréně, dorazí exkluzivní hosté, vyspovídáme Petra Jandu, Michala Davida a nahlídneme i do backstage, do toho, jak se tvoří český mejdan s Impulzem.
3: Několikrát se během večera taky živě propojíme přímo s pódiem.
5: Budeme přenášet Šinasky, Olympic a Mirai, tři velké hvězdy letošního českého mejdanu.
3: Mejdanové vysílání skončí až ve 10:45. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
1: Hokejisté Plzně potvrdili úžasnou formu. V Lize mistrů zůstali 100% i po posledním šestém utkání v základní fázi. Na její závěr vyhráli na ledě finské Saipy 6-3. Postup vybojoval také Liberec, který zvítězil v Davosu 2-0. Bílí Tygři si po úvodních dvou porážkách bez bodového zisku připsali čtvrtou výhru za sebou. Do vyřazovací části díky tomu postoupilo kompletní trio zástupců české extraligy. Už dřív si totiž zajistili postup Pardubice. V osmifinále se Plzeň utká s Davosem, Pardubice změří síly se Saipou a Liberec čeká Kolín nad Rýnem. Úvodní zápasy se odehrají 10. a 11. listopadu. Dnes čekáme hlavně sluníčko, mraky se objeví nejvíc na Moravě a ve Slezsku. Ráno se můžou vyskytovat mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Naměříme maximálně mezi 12 a 17 stupni. Ze zpráv je to všechno, příjemný poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 6 hodin. Zprávy.
1: Pekaři potřebují mladší posily. V pekárenství totiž mladí lidé chybí. Přilákat je k řemeslu má nová kampaň A co když, kterou před novináři zahájili zástupci Svazu pekařů a cukrářů. Cílí na studenty 8. a 9. tříd. Chce zvednout povědomí veřejnosti o moderním pekařství. Právě malý zájem o pekařské řemeslo a rostoucí náklady patří mezi hlavní problémy pekařů. Pekárenství potřebuje podle svazu zhruba 1000 absolventů každý rok. Aktuálně jich obor dokončí asi 200. Český mejdan s Impulzem bude letos v černozlatých barvách. Návštěvníci naší největší hudební akce se v sobotu v pražské O2 aréně můžou do oslav jubilejního ročníku zapojit tím, že si na sebe oblečou něco v této barevné kombinaci. Připravený je mimořádně pestrý program. Programový ředitel Impulzu Ondřej Cikán potvrzuje, že děním na skoro 5hodinové hudební show bude částečně žít i naše vysílání.
2: Mejdan si užijí i posluchači, kteří nedorazí do O2 arény, protože budeme přenášet hned několik věcí z českého mejdanu s Impulzem. Je to 10. ročník jubilejní. Naše vysílání startuje v sobotu 17. října už ve 4 hodiny. Připravíme pro posluchače živák Činasky, Olympic a Mirai.
1: Kromě toho budou do našeho mobilního studia přicházet i hosté jako Michal David nebo Petr Janda. Popíšeme také zákulisí akce. V ostravské zoo se narodila dvě mláďata levharta ceylonského. Chovatelé to považují za velký úspěch, protože za poslední rok se jedná o jediná mláďata narozená v rámci evropského programu. Populace levhartů ceylonských v lidské péči je nevelká. V evropských zahradách čítá jen 60 jedinců.
3: Novorozená ostravská mláďata jsou plně závislá na péči samice, která je zkušenou matkou. Chovatelé zde nijak nezasahují, všechno ale sledují prostřednictvím kamer. Brloch má vyhřívanou podlahu a samice ho udržuje v čistotě tím, že po svých mláďatech konzumuje exkrementy a sama se chodí vyprazňovat mimo brloch. Chovatelé tak mají jistotu, že v tomto uzavřeném prostoru nehrozí šíření infekce. Levharty ceylonské zahrada chová už bezmála 50 let. Za tu dobu se povedlo úspěšně odchovat 17 mláďat této největší kočky Srí Lanky. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
1: Zelensky je z Trumpova obratu zklamaný. V rozhovoru s britským moderátorem Piercem Morganem ukrajinský prezident řekl, že je bolestivé, když si jeho americký protějšek vybere jinou stranu, než je Ukrajina. Litoval také, že jeho země bránící se ruské ozbrojené agresi v posledních dnech podle něho ztrácí silného partnera v podobě Spojených států. Trump minulý pátek oznámil dohodu s ruským vůdcem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh. Kvůli ruské agresi na Ukrajině je přitom zatížená západními sankcemi. Americký prezident v době stupňujících se ruských útoků také prohlásil, že Putin má větší vůli dohodnout se než Zelensky. Trump zároveň tlačí na Zelenského kvůli vysokým cenám ropy, za které podle amerického prezidenta mohou ukrajinské útoky na ruské rafinerie. Popírá tím, že by za zdražením byla americko-izraelská válka s Íránem, kvůli které jsou omezené dodávky ropy přes klíčový Hormuzský průliv. Dohrávka 6. utkání fotbalové první ligy se dočkala vítěze. Fotbalisté Bohemians 1905 porazili Mladou Boleslav 1-0. Jedinou branku vstřelil v prvním poločase z přímého kopu domácí kapitán Aleš Čermák. Pražané se posunuli na 9. místo kompletní tabulky, 2 body za 4. Středočechy. Původně se mělo utkání odehrát už na konci srpna. Tehdy se ale nehrálo kvůli hromadnému infekčnímu onemocnění v kádru Mladé Boleslavy. Oba týmy na sebe narazí za 2 týdny v osmifinále domácího poháru. Tentokrát se bude hrát v Mladé Boleslavi. Dnes bude převládat sluníčko, ještě ráno se ale místy prosadí mlhy. Během dne může být zejména na Moravě a ve Slezsku i místy oblačno. Nejvyšší teploty budou mezi 12 a 17 stupni. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 6. společně s vámi už je vzhůru Adam Kořica. Přeji hezké a ničím nerušené čtvrteční ráno, 15. říjen. A teď už muzika let 60. až 80. Bruce Springsteen, písnička Born in the USA.

Rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život. Máme po šesté do půl sedmé další muzika, ale 60. až 80. Pussycat, písnička Mississippi. Dnes večer vám opět nabídneme cover show, to znamená, že si zahrajeme originály českých hitů, a to po 18. hodině. Teď už ale Pussycat tady na Goldu a já vám přeji hezké čtvrteční ráno s datem 15. října.

0: Zdravím vás z rádia Gold Impulse, přeji hezké a ničím nerušené středeční ráno, 15. říjen, po 6:30, další zlaté hity, sladký život. Těšit se můžeme na Phila Collinse, písničku You Can't Hurry Love, také nám zaspívá Cat Stevens, ze šu nejdřív ale Elvis Presley. Teď už rychlý přehled zpráv v podání naší redakce a také se dozvíme, jaké nás dnes čeká počasí.
1: Rádio Gold Impulse. Přehled zpráv.
2: Dobré ráno. Vražetkyni ze žďárské školy umožnil soud přesun do běžné léčebny. Zemědělci mohou ode dneška žádat o podporu na dopady krize na Blízkém východě. Poslanci by mohli debatovat o zvýšení trestů za narušování životního prostředí. U Hormuzského průlivu se za 24 hodin potopily dvě nákladní lodě. A fotbalisté Bohemians v dohrávaném utkání 6. kola první ligy porazili Mladou Boleslav 1-0. A meteorologové čekají polojasno až oblačno, teď ráno se budou jen ojediněle objevovat mlhy. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
1: Rádio Gold Impulse. Zlaté hity, sladký život.

Tady Rádio Gold Impulse, zlaté hity, sladký život, čtvrtek, 15. říjen, přeji hezké ráno. Do sedmé další muzika, ale 60. až 80. Susan Vega, také Petra Černocká, skladba Saxana, což nejdřív nám ale zaspívá Kim Kernes. Zajímá mě, do jakého rána jste se probudili, budu rád, když se i vy zapojíte do ranního vysílání tady na Goldu. Zprávy ohledně vašeho počasí sbírám na našem WhatsAppu na čísle 734 787 981.

0: Rádio Gold Impuls. 7 hodin. Zprávy.
1: Dobré ráno. Balíčky z Číny zřejmě opět podraží. K zavedenému clu přibude další poplatek. Jeho zavedení se plánuje od listopadu. Jedná se o manipulační poplatek ve výši zhruba 50 korun za položku. Jeho zavedení závisí na dokončení legislativního procesu na úrovni Evropské unie. Po zavedení cla od letošního července už výrazně klesl počet levných položek dovážených z Číny. Zatím ale není jasné, zda lidé začali více nakupovat u tuzemských obchodníků nebo asijská tržiště jen změnila způsob doručování. Letos v červnu přišlo do Česka 13,5 milionu levných položek v zásilkách, v září už jen 2,5 milionu. Průměrná zásilka se zmenšila z více než 6 položek na zhruba 3. Stát na novém clu vybral už téměř 660 milionů korun. Ústí nad Labem má po volbách jasno, město povede v příštích 4 letech koalice Jedno Ústí, která vyhrála hlasování s dostatečným náskokem a nepotřebuje k sobě žádné další partnery. V 37 členem zastupitelstvu bude mít 22 zastupitelů. Ústí nad Labem jako primátor povede dosavadní ředitel městských služeb Tomáš Vohryska.
2: Díváme se na to jako na obrovskou příležitost pro Ústí nad Labem a vzhledem k tomu, že tam nemáme přímo dalšího koaličního partnera jinýho než naše strany v radě, tak komplet zrealizujeme náš program.
1: Koalici Jedno Ústí tvoří 7 stran a hnutí. Na kandidáce měla kromě nestraníků například členy Pirátů, TOP 09 nebo Starostů. Hnutí ANO odchází v krajském městě po 8 letech do opozice. Zemědělci mohou žádat o podporu. Ode dneška přijímá státní zemědělský intervenční fond žádosti o mimořádné příspěvky za dopady krize na Blízkém východě. Zemědělci obdrží 264 milionů korun z evropské rezervy. Peníze doplní Česko z národních zdrojů. Kompenzace jim má pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Úřad bude žádosti přijímat do 31. října. Podporu farmáři obdrží nejpozději do 28. února 2027. Fotbalisté Bohemians zvládli dohrávku s Mladou Boleslaví. Pražané Středočechy porazili těsným výsledkem 1-0. Branku už v prvním poločase vstřelil z přímého kopu domácí kapitán Aleš Čermák. Pražané se posunuli na 9. místo kompletní tabulky, 2 body za 4. Boleslav. Oba týmy na sebe narazí znovu za 2 týdny v osmifinále domácího poháru. Hrát se bude tentokrát v Mladé Boleslavi. No a dnes bude polojasno až oblačno, teď ráno se budou jen ojediněle objevovat mlhy, které se během dopoledne rozpustí a nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 7. Doufám, že máte fajn čtvrteční ráno s rádiem Gold Impuls. 15. října Adam Kořica při pohodové vstávání a teď už Supertramp písnička It's Raining Again.

0: Dobré ráno, čtvrtek, 15. říjen, blíží se nám 7:30, do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským naše ranní téma a pak také muzika let 60. až 80. Představte si to, že medvídek Pooh tento týden slaví 100 let. 100 let příběhů, které znají děti, rodiče i prarodiče a právě to je možná nejhezčí. Některé pohádkové postavy prostě nestárnou. A my se ptáme, kdo byl pohádkový hrdina vašeho dětství a koho dnes milují vaše děti, případně vnoučata. Sledovali jste medvídka Pooh a která pohádková postava podle vás funguje i po desítkách let? Měli jste jako děti oblíbenou pohádkovou postavu? Byla to postava z knížky, večerníčku nebo filmu? Je nějaká pohádka, kterou jste milovali a dnes ji čtete nebo pouštíte vlastním dětem?
1: Od roku 91, i když jsem ročník 85, tak nezapomenu na Kačeří příběhy, Rychlou rotu, Kumítky, Letohrádky s Méďou Balúem. Na tohle do smrti člověk nezapomene.
2: Dobré ráno. Mně se vybaví rodina Smolíkových a jejich praštěný Ládínek.
0: Jasně, Pišta Hufnágl, Láska a zmládí Gáby Smolíkové, jsme doma. Co vy a pohádkové postavy hrdinové vašeho dětství, koho dnes sledují vaše vnoučata, vaše děti? Dejte nám vědět 604-111-211, blíží se zprávy s kolegou Vítkem Zábranským. Do 7:30 další naše muzika. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere. Met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns.

0: Posloucháte rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, čtvrtek 15. říjen, doufám, že máte fajn ráno, po půl osmé Pretenders, také ABBA, ze všech nejdřív, ale Beatles, písnička Michelle, teď už kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy. Vítku, hezké ráno i tobě.
1: Rádio Gold Impuls, přehled zpráv.
2: Dobré ráno. Ministerstvo financí dnes vydává tříměsíční obligace z druhé emise dluhopisů republiky.

0: Dobré ráno, zdravím vás z našeho rádia, čtvrtek 15. říjen, blíží se nám 8. hodina. Do zpráv celou ranní téma a pak také muzika let 60. až 80. je přeji pohodové vstávání s naším rádiem. V ranním tématu se bavíme o tom, že Medvídek Pů tento týden slaví 100 let. Možná vás ta pohádka přeskočila, minula to, ale vůbec nevadí, protože nás zajímá, kdo byl pohádkový hrdina vašeho dětství, koho dnes milují vaše děti nebo vnoučata, je nějaká pohádka, kterou jste milovali a dnes ji čtete nebo pouštíte vlastním dětem. Měli jste jako děti oblíbenou pohádkovou postavu? Byla to postava z knížky, večerníčku nebo filmu?
1: Za mě top postava z večerníčku je nezapomenutelný pan Prachář a postava Trantumberka.
2: Miloval jsem krkonošský pohádky a směřovala jsem svoje děti vždycky k těm klasikům, jako je Rákosníček a Machaše Bestová, Maxi Pesvík.
0: Já jsem se teď úplně vrátil do dětství. Takovým mým dětským koloritem v sobotu a v neděli bylo vstát před šestou, zbudit rodiče, běžet za nimi do ložnice, poprosit je o to, ať mi pustí televizi, a tam už to prostě jelo od rána až do poledne, jedna taková ta kreslená seriálová pohádka za druhou. Nevím, jestli to takhle ještě funguje dnes, když máme ty streamovací platformy a člověk si vlastně může pustit cokoliv i hned na co si vzpomene. Tak schválně, jak to je u vás doma, koho dnes milují vaše vnoučata, vaše děti, kdo byl pohádkový hrdina vašeho dětství, 604 111 211, to je číslo k nám.

0: popsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Radio Gold Impuls. 8 hodin. Zprávy.
2: Dobré ráno. Silniční zákon čekají rozsáhlé změny. Pokud novela ministerstva dopravy projde, dotkne se každodenního života statisíců řidičů. Připravované změny shrnuje zpravodajský web iDnes.cz. Změnit se má systém vymáhání pokud napříč Evropskou unií. Dosud si státy mohly předávat informace jenom u 8 dopravních prohřešků. Novela tento okruh více než dvojnásobuje. Případů se má ujmout celní správa, která bude nezaplacené zahraniční pokuty vymáhat jako exekuci. Další klíčovou změnou pro motoristy je prodloužení platnosti řidičského průkazu. Nově by se měl vydávat na 15 místo současných 10 let. Zpravodajský web iDnes.cz popisuje i další chystané novinky. Jedna z nich se týká také karavanů. Povolená rychlost u obytných vozů má vzrůst na 100 km v hodině. Návrh je teď v mezirezortním připomínkovém řízení, pak zamíří na vládu. Novela silničního zákona by mohla platit od poloviny příštího roku. Student na Slovensku vytáhl nůž na učitele, vyhrožoval mu zabitím. Policisté ho obvinili z trestného činu nebezpečného vyhrožování, a to závažnějším způsobem. Za to na Slovensku hrozí až 3 roky za mřížemi. Prokurátorka podala soudu návrh na vzetí do vazby. Nejde o první podobný incident. Prokurátor Žilinka oznámil, že policisté i žalobce na Slovensku pochybili po nedávném incidentu, při kterém 18-letý mladík se sekerou v ruce vyhrožoval u školy ve vesnici Čeladice žákovi a varoval, že přijde do školy. Policie a příslušní žalobce podle něj včas nezahájili v této věci stíhání. U budovy číslo 34 ve Zlíně se bude uklízet. Obrovská halda stavební sutě na místě vyhořelé stavby začne brzy mizet. Do konce týdne se rozhodne, kdo a jak ji zlikviduje. V pátek končí výběrové řízení.
3: Výběrové řízení je dvoukolové. Podle informací ze společnosti Krim, která vlastnila budovu číslo 34, skončí za účasti řady zájemců tento pátek. Úkolem vítěze bude co nejdříve začít s odvozem zhruba 140 tisíc tun stavební suti, kovových i skleněných odpadů, které na místě po požáru z 9. července a následné řízené demolici zbyly. Nadále platí zadání. Místo by mělo být tak říkajíc čisté do poloviny prosince letošního roku. Jan Čada, Zlín.
2: Hokejisté Plzně zůstali v lize mistrů 100%. Na její závěr vyhráli na ledě finského celku Saipa 6-3. Postup vybojoval také Liberec, který zvítězil v Davosu 2-0. Do vyřazovací části postoupilo kompletní trio zástupců české extraligy. Už dříve si zajistili postup i Pardubice. No a dnes čekají meteorologové polojasno až oblačno. Sem tam se ještě může objevit mlha, která se bude během dopoledne rozpouštět, a nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 8 hodině, Adam Kořica přeje poklidné a ničím nerušené čtvrteční ráno, 15. říjen, další muzika let 60. až 80. je před námi. Na řadě je Kylie Minogue, písnička I Should Be So Lucky.

0: 15. říjen, blíží se půl devátá. Medvídek Pů tento týden slaví 100 let a tato slavná pohádková postava nás přiměla k rannímu tématu 100 let příběhu, které znají děti, rodiče i prarodiče, a to je možná to úplně nejhezčí. Zkrátka některé pohádkové postavy prostě nestárnou. Kdo byl pohádkový hrdina vašeho dětství, koho dnes milují vaše děti nebo vnoučata? Měli jste jako děti oblíbenou pohádkovou postavu, byla to právě třeba postava z knížky, večerníčku nebo filmu, je nějaká pohádka, kterou jste milovali a dnes ji čtete nebo pouštíte vlastním dětem?
1: Za mýho mládí byla úžasná pohádka Rodina Smolíkovi a Lolek a Bolek. Úžasný vzpomínky, papa.
2: Já už jsem teda taky starší ročník a dneska jsem v té debatě ohledně večerníčku ještě nezaslechl Rumcajze, to znamená Manka Cpísek a Spejbl a Hurvínek.
0: Ano, na Taťuldu nesmíme zapomenout. Pozdravujeme, co vy a hrdinové vašeho dětství, pohádkový hrdinové vašeho dětství, koho dnes milují vaše děti nebo vnoučata, stále nám můžete zavolat. 604-111-211, to je číslo k nám. Já už teď nabídnu další muziku, let 60. až 80. o půl deváté kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy. Dobré ráno.

0: Přeji hezké ráno z rádia Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život, po rychlém přehledu zpráv po 8:30, naše další muzika, let 60. až 80. Čtvrteční ráno, za ten 15. října nám zpříjemní Bengals, také Beatles, ze všeho nejdřív Association. Teď už kolega Vítek Zábranský. Vítku, o čem budou rychlé zprávy?
1: Rádio Gold Impuls. Přehled zpráv.
2: Dobré ráno. Stavební spořitelny za 3/4 poskytly úvěry za téměř 35 miliard korun, tedy o 22% více než před rokem. Zemědělci můžou ode dneška žádat o podporu za dopady krize na Blízkém východě. Americký provozovatel internetové streamovací platformy Netflix propustí tisícovku zaměstnanců. Kenya zaznamenala druhý případ eboly, nakažený muž je v karanténě. A fotbalisté Bohemians v dohrávaném utkání 6. kola první ligy porazili Mladou Boleslav 1-0. A dnes nás čeká polojasno až oblačno, teď ráno se ještě můžou ojediněle objevovat mlhy. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: čtvrtek 15. říjen do 9. do dopoledne do zpráv celou s kolegou Vítkem Zábranským, chcete-li naše ranní téma. My se bavíme o tom, kdo byl váš pohádkový hrdina vašeho dětství, koho dnes milují vaše děti nebo vnoučata. Medvídek Pů tento týden slaví 100 let a to je 100 let příběhů, které znají děti, rodiče i prarodiče. A právě to je na tom to nejhezčí. Některé pohádkové postavy zkrátka nestárnou a mě zajímá, jestli jste měli nějakou oblíbenou pohádkovou postavu, byla to postava z knížky, večerníčku nebo filmu, je nějaká pohádka, kterou jste milovali a dnes čtete nebo pouštíte vlastním dětem?
1: Se všemi pohádkovými tituly, co tu byly zmíněny, se ztotožňuju a ještě připojím za mě Jen počkej zajíci, Tom a Jerry a Pes Filipes.
2: Narodil jsem se v 88., takže veškerý ty hrdinové, který člověk měl rád, tak už tam asi padly. Ale zapomněli jste minimálně na jednoho a to byly Krakonošovy pohádky. Já měl rád prostě Krakonoše.
3: Jen běžte pěkně domů a vyříte Trautenberkovi moje poručení. Až se pořádně vypotí.
0: Ohlédnutí za Krakonošem a jeho pohádkami bychom měli. Na řadě je muzika let 60. až 80.

0: Rádio Gold Impuls. 9 hodin. Zprávy.
1: Dobré dopoledne. Vražedkyně ze žďárské školy může do běžné léčebny. Přesun ze střežené detence povolil psychicky nemocné ženě soud. Připomínám, že v roce 2014 vtrhla do střední školy a pobodala několik studentů. 16-letý chlapec utrpěl smrtelná zranění, když přispěchal na pomoc spolužačce. Poboden byl i policejní vyjednavač. Útočníci nakonec policisté zneškodnili elektrickým paralyzérem. Policie ženu obvinila z vraždy a braní rukojmích. Podle znaleckých posudků ale nebyla pachatelka v době činu příčetná. Ministerstvo financí vydává druhou emisi dluhopisů republiky. Lidé si v ní mohli nakoupit tříměsíční obligace s výnosem 3,75% ročně, který je osvobozen od srážkové daně. V první emisi nabídl kromě tříměsíčních i dva typy pětiletých dluhopisů. Lidé je nakoupili celkem za 74 miliard korun. Ministerstvo financí předpokládá, že ve druhé emisi dosáhne objem investic do tříměsíčních dluhopisů 30 miliard. Opisovací období pro další emisi dluhopisů plánuje úřad v předvánočním období. U rumunského pobřeží zasáhl dron obchodní loď. Plula pod vlajkou Komorských ostrovů. Vypukl na ní požár a následovala evakuace posádky. Podobných útoků v poslední době přibývá. Poslední se stal jen o den dříve, a to na bulharském území, kde drony zasáhly dvě lodě. Jedna z nich se potopila. Fotbalisty Plzně čeká večer druhý zápas letošní Evropské ligy. V Budapešti od 21 hodin hrají proti maďarskému Ferencvároši. Svěřenci trenéra Radoslava Kováče zkusí získat první body do tabulky a zvýšit naděje na postup. S Ferencvárošem půjde o souboj starých známých. Týmy se v pohárech utkají třetí sezónu po sobě. Asistent trenéra Viktorie David Mikula doufá, že dlouhá reprezentační pauza Plzni pomohla.
2: Vzhledem k tomu, že ten první zápas v tom domácím prostředí nám, jako dá se říct, vůbec nevyšel, tak chceme ukázat, že jsme schopni v té Evropě doručit nějaký výsledek a hlavně podat výkon tak, aby ty body jsme přivezli.
1: Evropské poháry dnes čekají i další dva české kluby. Sparta v Evropské lize hostí od 18.45 norský Lillestrøm a Jablonec v lize konferenční hraje od 21 hodin v německém Freiburgu. No a dnes bude polojasno až oblačno, místy se ještě můžou objevit mlhy, ale ty se už teď během dopoledne budou pomalu rozpouštět a nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Takové byly zprávy v 9, máme 3 minuty po celé, je tady čtvrteční dopoledne s datem 15. října, doufám, že se máte fajn, nabídnu další muziku let 60. až 80. Jsem Adam Kořice a teď už pouštím písničku Hungry Eyes, zpívá Erik Carmen a jedná se o skladbu z Hříšného tance.

0: Tady je rádio Gold Impulse, zlaté hity, sladký život. Do desáté ještě určitě Julie Covington, písnička Don't Cry For Me, Argentina. Koukám do kalendáře, čtvrtek, 15. říjen, svátek. Dnes slaví dámy, ženy, slečny se jménem Tereza a Terezie. Pozdravujeme, přejeme vše nejlepší. Užijte si ten váš dnešní sváteční den. A i pro vás teď bude zpívat Julie Covington. Přeji pohodový poslech. V 10 hodin nabídneme zprávy.
1: Rádio Gold Impulse. We'll be right back.

0: popsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Radio Gold Impuls. 10 hodin. Zprávy.
2: Dobré dopoledne. Zájem o úvěry v Česku stoupá. Stavební spořitelny za 3/4 poskytly lidem nezajištěné úvěry za 34 miliard 800 milionů korun. Proti stejnému období loňského roku se jejich objem zvýšil o více jak 22%. Průměrná výše úvěrů letos činí 1 10 000 korun. Počet smluv o stavebním spoření naopak meziročně klesl o 18,5% na 271 000. Snížila se také úhrná cílová částka, na kterou lidé spoří. Vyplývá to z údajů všech 5 českých stavebních spořitelen. Ukrajina začne zase útočit na rafinérie v Rusku, prohlásil to prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajinské síly podle něj v první polovině týdne dodržovaly energetické příměří, které v neděli vyhlásil americký prezident Donald Trump. Rusko ho ale zcela ignorovalo. Zelenský v rozhovoru také zkritizoval Trumpův obdiv k ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi a uzavření americko-ruské dohody o dodání ruské nafty na americký a světový trh. Ústí nad Labem má po volbách jasno, město povede v příštích 4 letech koalice Jedno Ústí, která vyhrála hlasování s dostatečným náskokem a nepotřebuje k sobě žádné další partnery. V 37členém zastupitelstvu bude mít 22 zastupitelů. Ústí nad Labem jako primátor povede dosavadní ředitel městských služeb Tomáš Vohryska.
3: Díváme se na to jako na obrovskou příležitost pro Ústí nad Labem a vzhledem k tomu, že tam nemáme přímo dalšího koaličního partnera jiného než naše strany v radě, tak komplet zrealizujeme náš program.
2: Koalici Jedno Ústí tvoří 7 stran a hnutí. Na kandidáce měla kromě nestraníků například členy Pirátů, TOP 09 nebo Starostů. Hnutí ANO odchází v krajském městě po 8 letech do opozice. Kanoistou roku se stal kajakář Jakub Krejčí, mistr světa i Evropy ve vodním slalomu přečil šampiona v rychlostní kanoistice Martina Fuchsu, který neobhájil loňský triumf. Za dvojicí šampionů obsadila v anketě 3. místo slalomářka Tereza Kneblová. No a dnes bude polojasno až oblačno, ranní mlhy se teď budou během dopoledne rozpouštět a nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 10. hodině. Adam Kuřica přeje hezké a ničím nerušené čtvrteční dopoledne, 15. říjen, a teď už naše další hity 60. až 80. Maria Magdalena zpívá Sandra.

0: Impuls, zlaté hity, sladký život, do 11. další muzika let 60. až 80. skupina Queen, také Karel Gott, písnička Adresát, neznámý ze všech nejdřív Oak Ridge Boys, píseň Elvíra. Milovníci šustících papírků a plných peněženek by měli zpozornit. Evropská unie zavede jednotný limit na platby v hotovosti, a to od 10. července 2027. Na 10 000 eur, prosím vás, tedy v přepočtu zhruba 245 000 korun, už u obchodníka hotově zkrátka nezaplatíme. Cíl je jasný, boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. U vybraných prodejců navíc přijde povinnost ověřit totožnost zákazníka už od 3 tisíc euro, tedy zhruba od 73 tisíc korun. Pro nás v Česku to vlastně ale žádný šok není. My totiž máme trénink, a to už od roku 2004, kdy byl stanoven limit 270 tisíc korun. No, já nevím jak vy, ale já mám třeba velkou radost. Jo? Zjistil jsem totiž, že tím, že běžně nenosím po kapsách 300 tisíc na kafe, vlastně s předstihem a bezstarostně plním ty nejpřísnější evropské směrnice, takže až to přijde v platnost, já vlastně nebudu překvapen. Přeji vám hezké dopoledne s rádiem Gold Impuls a teď už další muzika let 60. až 80. Oak Ridge Boys.
1: Rádio Gold Impuls.

0: Radio Gold Impuls. 11 hodin. Zprávy.
1: Dobré dopoledne. Řidiči se musí připravit na celou řadu změn. Novinky chystá ministerstvo dopravy. Jedna z nich se týká třeba pokut ze zahraničí, které bude vymáhat celní správa jako exekuci. Velká úprava se dotkne také řidičských průkazů. Ty by nově měly mít platnost 15 let na místo současných 10. Ministerstvo dopravy si od toho slibuje úbytek administrativy. Zpravodajský web iDnes.cz píše, že doslova zemětřesení čeká řidiče vozidel s právem přednostní jízdy. Tam spadají hlavně záchranáři a převozové služby. Podle novely budou muset opakovaně absolvovat psychotesty. Další chystaná změna se týká karavanů a obytných vozů. Ty budou mít možnost na dálničních a silničních tazích zrychlit z 80 až na 100 km v hodině. Na okreskách i v obci jim zůstanou dosavadní limity. Novela je teď v připomínkovém řízení, pak má jít na vládu a do sněmovny. Ministerstvo dopravy chce, aby změny platily od poloviny příštího roku. Karlovarské hejtmanství finišuje s převodem krajského letiště na stát. Obě strany společně dolaďují dohodu. Definitivní podoba musí být do pátku, protože kraj chce o smlouvě už příští týden hlasovat. Pokračuje náš zpravodaj Dušan Valenta.
2: Stát má získat bezplatně nejen karlovarské letiště, ale i vybavení. Na oplátku zvětší přistávací dráhu a ponechá běžný provoz. O letiště se budou starat vojáci. Partnerem Karlovarského kraje při podpisu smlouvy je proto ministerstvo obrany. Od nového roku má všechno ve Varech zajišťovat státní firma Letecké opravny Malešice.
1: Dušan Valenta, díky za příspěvek a jdeme na další zprávu. Nejméně 27 žáků zemřelo v pákistánském Pešaváru po zřícení střechy školy. O život přišel také učitel. Podle agentury AFP bylo několik osob hospitalizovaných v kritickém stavu. Několik dětí zůstává uvězněných v troskách budovy a záchranáři se k ním snaží dostat. Příčina incidentu zatím není známá. Fotbalisté Bohemians ovládli dohrávku s Mladou Boleslaví. Pražané Středočechy porazili těsným výsledkem 1-0. Branku už v prvním poločase vstřelil z přímého kopu domácí kapitán Aleš Čermák. Pražané se posunuli na 9. místo kompletní tabulky, 2 body za 4. Boleslav. Oba týmy na sebe znovu narazí za 2 týdny v osmifinále domácího poháru. Hrát se bude tentokrát v Mladé Boleslavi. No a dnes nás čeká oblačno až polojasno, večer v Čechách místy i skoro jasno, dopoledne se ještě můžou ojediněle objevovat mlhy a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě bude o něco chladněji. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Radio Gold Impulse. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 11. Adam Kořica při hezké čtvrteční dopoledne, 15. říjen v plném proudu a teď už tady na Goldu písnička Eldorado.

0: Posloucháte rádio Gold Impulse, zlaté hity, sladký život. Doufám, že se máte fajn. Blíží se nám čtvrteční pravé poledne do 12. Do zpráv celou ještě určitě Frank Sinatra, skladba My Way. Já jsem Adam Kořica a touto písní se s vámi rozloučím. Za sebe vám přeji hezký čtvrtek. Dále už se na vás tady na Goldu těší kolega Vláďa Jaroš a my si společně zavysíláme zase zítra po 6. hodině raní. Do té doby si mějte krásně a opatrujte se. Naslyšenou.
1: Rádio Gold Impulse.

0: slov, jak popsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 12 hodin. Zprávy.
2: Pěkné poledne. Respiračních onemocnění přibývá, zatím je způsobují hlavně rhinoviry. Nejvíce pacientů je v současné době mezi dětmi a mládeží. Podobná situace je i na sousedním Slovensku, kde už museli na několika školách a školkách přerušit vyučování. V Česku podle epidemiologa Primuly není situace natolik kritická, aby se přijímaly razantnější opatření. Chřipkovou epidemii Primula očekává spíš na konci roku. Česku chybějí mladí pekaři, ročně obor absolvuje kolem 200 studentů, ale aby řemeslo nezaniklo, je jich potřeba zhruba tisícovka. Svaz pekařů a cukrářů proto spouští novou kampaň s názvem A co když? Marketingová manažerka svazu Gabriela Lokšanová prozradila, co je její náplní.
3: Plánujeme Instagramy, YouTube, pro příklad natočíme video s pekařem, který tam třeba pracuje 50 let. Řekne nám, jak se k té pozici staví, co ho motivovalo. Kontrast vlastně bude rozhovor se studentem, který právě začal. Chceme tam opravdu udělat osvětu v tom, že ta kariéra je opravdu jako bohatá.
2: Cílem kampaně je oslovit žáky základní škol a znovu naplnit učebny učilišť. Hlavně ale vyvrátit mýtus o tom, že vystudovaní pekaři vstávají brzy ráno a pracují za málo peněz. Naše nejvyšší stavba se stala turistickou atrakcí, způsobil to rozruch ohledně likvidace dvou štíhlých stožárů vysílače u středočeských Liblic. Zamířili k ním turisté nejen ze širokého okolí, pár adrenalinových nadšenců na ně přes vědomí vysoké pokuty i šplhalo. Odstřel liblických vysílačů začal v 11 hodin. Nejvyšší stavba České republiky o 25 metrů převyšuje Eiffelovku a vidět je s výškou 350 metrů na mnoho kilometrů daleko. Od roku 2025 nemá využití. Rozhodlo se proto o jejím odstřelu. Fotbalisté Sparty zabojují v evropské lize o druhou výhru, představí se doma proti norskému Lillestrømu. Pražané před měsícem vstoupili do hlavní fáze soutěže vítězstvím na hřišti Araratu Arménia 4-1. O první body v evropské lize zabojuje Plzeň. Ta se v Budapešti proti Ferencvároši pokusí napravit porážku s Unionem San Gilloa 0-3. Utkání na Letné začíná v 18:45 v Maďarsku v 21 hodin. Ve stejný čas čeká Jablonec na úvod hlavní fáze konferenční ligy, jedna z nejtěžších možných výzev. Ve Freiburgu dnes změří síly s aktuálním lídrem německé nejvyšší soutěže a posledním finalistou Evropské ligy. No a dnes meteorologové čekají oblačno až polojasno, večer v Čechách místy skoro jasno a nejvyšší teploty 13 až 18, na východě a severovýchodě mezi 11 až 14 stupni. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Hezké čtvrteční odpoledne, Vláďa Jaroš za mikrofonem, Radio Gold Impuls a teď už pojďme za muzikou

0: Legendární show Michaela Jacksona na Super Bowlu z roku 1993, představte si, dostane svůj vlastní dokument. Snímek nabídne dosud nezveřejněné záběry ze zákulisí. Už i premiéra má svůj plán, a to na rok 2027 na vybraných streamovacích platformách, a to ve Spojených státech a v Austrálii. Česko zatím na seznamu bohužel není. Musíme doufat.
1: Radio Gold Impulse.

0: Radio Gold Impuls. 13 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Z nejvyšší tuzemské stavby je ocelový šrot. České radiokomunikace dnes předpolednem odstřelili rozhlasové vysílače v Liblicích na Českobrodsku. Po ukončení vysílání pro ně totiž nenašli další využití ani kupce schopného zajistit jejich opravu a provoz. Už od rána se v okolí liblického vysílače shromažďovaly desítky aut a likvidaci chtěli na vlastní oči vidět stovky zvědavců. Píše to zpravodajský web iDnes.cz, který odpal živě přinášel. 355 metrů vysoké stožáry sundala k zemi 4 kila Semtexu. V Praze dnes zemřel spisovatel a publicista Rudolf Křesťan. Bylo mu 83 let. Křesťana nejvíc proslavili jeho fejetony, které začal publikovat už jako středoškolák. Za svůj život napsal víc než tisícovku krátkých humorných textů založených na nadsázce, recesi a slovních hříčkách. Fejetony psal pro časopisy, vydával je i knižně. Poslední rozloučení s Rudolfem Křesťanem bude příští pátek 23. října v nové obřadní síni na pražských Olšanských hřbitovech. Zlevňování pohonných hmot v Česku ustalo. Průměrná cena naturalu 95 v uplynulém týdnu vzrostla o téměř 60 na skoro 46 korun za litr. Litr nafty je nyní zhruba za 47,50. Tady se cena od minulého týdne víceméně nezměnila. Podle údajů společnosti CCS je benzin o 11 korun na litru dražší než před rokem. Za naftu před 12 měsíci motoristé platili o 14 korun na litru méně. Bývalý slovenský premiér Matovič může přijít o bodyguardy. Stát řeší zneužívání státní ochrany bývalého politika.
2: Incidentov s Matovičom so zásahmi polície i ochranky stále pribúda. Keďže predseda parlamentnej strany opakovane odmieta spolupracovať s bezpečnostnými zložkami, do parlamentu ide návrh zákona, ktorý umožní odobrať politikovi ochranku, najmä ak ju zneužíva. Igor Matovič totiž na mítingoch zámerne vyprovokuje oponenta, konflikt vyhrotí a všetko nahráva na video, ktorému potom nahráva politické body na sociálnych sieťach. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Zítra bude po rozpuštění ranních mlh a nízké oblačnosti polojasno až skoro jasno, později oblačno. Naměříme teploty od 14 do 19 stupňů. Při déle trvající mlze bude kolem 12.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 13. hodině, po zprávách už pojďme za muzikou. Teď nás na rádiu Gold Impuls čeká Jive Bunny, samozřejmě ve velkém stylu.

0: 14. hodina se blíží, Radio Gold Impuls s vámi. Jsou to 3 měsíce, co Stouni vydali nové album a pánové, představte si to, už jsou znovu ve studiu, že by vznikalo nové album, nová deska. Počkáme si na případné oficiální potvrzení. Každopádně Mick Jagger už dříve přiznal, že píše nové skladby. Mohlo by to do sebe zapadnout.
1: Radio Gold Impuls.

0: popsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Radio Gold Impuls. 14 hodin. Zprávy.
2: Hezký den. Drahá paliva vedou k jejich krádežím. Vidí to tak policie na Vysočině. Letos už řešila přes 40 případů loupeží nafty. Dvojnásob co minulý rok. Zatím poslední takový případ vyšetřují policisté dálničního oddělení ve Velký Beranov. Ze zaparkovaného nákladního auta, kde v kabině spal řidič, někdo v noci na úterý dostal 640 litrů nafty. Způsobil tak škodu asi 25,5 tisíce korun. Ke krádeži došlo na parkovišti na 137. kilometru dálnice D1 na Prahu. Ostravský rapper Hart Rico jde do vězení na 5 let. Za mřížemi na podobnou dobu skončí i jeho 2 komplicové. Olomoucký vrchní soud zvýšil ostravskému raperovi a influencerovi Enrico Peštovi trest za loupež a vydírání. Potvrdil mu také peněžitý 2milionový trest. Skupina podle rozsudku loni na jaře v Ostravě Porubě vydírala a okradla muže. Donutili ho k výběru 100 tisíce korun. Následně pod nátlakem chtěli další 2 miliony. Policie je zadržela, když si 2 z nich jeli vyzvednout 1 milion. Podle rozsudku byl 23-letý Pešta organizátorem celé trestné činnosti. Útok se odehrál v bytě rapera, kam poškozeného vylákali. Útok byl předem promyšlený, jeho součástí bylo fyzické násilí i vyhrožování vraždou a trval desítky minut. České humanitární organizace se připravují na zimu na Ukrajině. Zaměří se na výpadky energií a jejich dopady na dostupnost tepla, vody a základních služeb. Pomoc chystají ADRA, Člověk v tísni, Charita i Koridor. Ruské síly v posledních dnech na Ukrajině dál záměrně a intenzivně útočí na obytné budovy, dopravní infrastrukturu i různá sociální zařízení. Jiří Přívratský na světovém poháru v Káhiře získal další medaili. Český sportovec v 3polohové malorážce skončil 3. Jeho kolega Filip Nepejchal byl 4. Pátek bude po rozpuštění ranních mlh a nízké oblačnosti většinou slunečný, místy oblačný. Oteplí se až na 19 stupňů. Při déle trvající mlze bude kolem 12.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 14. hodině. Radio Gold Impuls s vámi. Teď už hrajeme Pointer Sisters. Užijte si čtvrteční odpoledne v naší společnosti.

0: Za chvíli 15. hodina, chystáme nejnovější zprávy a teď ještě jedna pozvánka na příští rok, protože se k nám právě další rok vrátí do Prahy kapela Nickelback a bude to do O2 Areny. Zapište si datum 26. června 2027 a pokud jste fanoušci kapely Nickelback, tak tady mám ještě jednu radost. Už tento měsíc vyjde jejich nové album, bude to 30. října.
1: Radio Gold Impulse.

0: Radio Gold Impuls. 15 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Platnost řidičáku se možná prodlouží. Novela silničního zákona počítá s tím, že by řidiči chodili na výměnu průkazu až po 15 letech místo současných 10. Jde o jednu část ze souboru změn, které připravilo ministerstvo dopravy. Další novinkou je třeba zvýšení rychlosti karavanů na dálnicích a silnicích ze současných 80 na 100 km v hodině. Novela je teď v připomínkovém řízení, pak zamíří na vládu a do sněmovny. Ministerstvo dopravy chce, aby změny platily od poloviny příštího roku. Česko má před sebou finále senátních voleb. Zítra a v sobotu voliči ve 22 obvodech rozhodnou, jestli zástupci starostů po 6 letech zopakují své vítězství nebo v horní komoře posílí vládní hnutí ANO. Bez ohledu na výsledek druhého kola je už po prvním kole jisté, že v horní parlamentní komoře si většinu udrží opozice. Češi začínají měnit přístup k rodičovství. Přibývá lidí, kteří si uvědomují, že se muži dokáží o děti postarat stejně dobře jako ženy. Jsou o tom přesvědčeny téměř 3/4 dotázaných. Před 10 lety to bylo jen 56%. Ukázal to průzkum agentury Median pro ministerstvo spravedlnosti. Na rodičovské v Česku zůstává většinou rodič s nižším příjmem. Ten u nás stále mívají obvykle ženy. Vláda plánuje podpořit částečné úvazky a zajistit dostatek míst ve školkách a dětských skupinách. Chce k tomu využít dotace z Evropské unie. Turecký Istanbul spláchly silné deště. Od včerejší noci při rozsáhlých záplavách záchranáři vyprostili stovky lidí, které voda uvěznila v práci. Uvedla to agentura AP. Videa zachycují, jak deště zaplavily domy, podniky a silnice v největším tureckém městě. Záplavy následně způsobily rozsáhlý dopravní chaos. V Istanbulu se dnes neučí. Někteří státní zaměstnanci dostali dovolenou. Úřady obyvatelům doporučili zůstat doma. Podle samosprávy Istanbulu v některých oblastech napadlo nejvíc deště od roku 1985. V pátek čekáme po rozpuštění ranních mlh slunečno, místy oblačno, s teplotami od 14 do 19 stupňů, při mlze naměříme kolem 12.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
2: Radio Gold Impuls s vámi 3 minuty po 15. hodině. Beru si slovo od našich kolegů ze zpravodajství a teď už pojďme za muzikou filmově. Hrajeme právě teď Krotitele duchů Ray Parker Junior.

0: Radio Gold Impuls s vámi a teď míříme s jedním pozdravem do Irska. Irský zpěvák Chris de Burgh, tak ten právě dnes slaví svoje narozeniny, autor velkého hitu z 80. let Lady in Red, který znáte také dobře z našeho vysílání. Za Gold Impuls přejeme všechno nejlepší, mistře.
1: Radio Gold Impuls.

0: napsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Radio Gold Impuls. 16 hodin. Zprávy.
2: Hezký den. Z nejvyšší tuzemské stavby je ocelový šrot. České radiokomunikace dnes předpolednem odstřelili rozhlasové vysílače v Liblicích na Českobrodsku. Po ukončení vysílání pro ně totiž nenašli další využití ani kupce schopného zajistit jejich opravu a provoz. Už od rána se v okolí liblického vysílače shromažďovaly desítky aut a likvidaci chtěli na vlastní oči vidět stovky zvědavců. Píše to zpravodajský web iDnes.cz, který odpal živě přinášel 355 metrů vysoké stožáry sundala k zemi 4 kila Semtexu. V Praze dnes zemřel spisovatel a publicista Rudolf Křesťan. Bylo mu 83 let. Křesťana nejvíc proslavili jeho fejetony, které začal publikovat už jako středoškolák. Za svůj život napsal víc než tisícovku krátkých humorných textů založených na nadsázce, recesi a slovních hříčkách. Fejetony psal pro časopisy, vydával je i knižně. Poslední rozloučení s Rudolfem Křesťanem bude příští pátek 23. října v nové obřadní síni na pražských Olšanských hřbitovech. Zlevňování pohonných hmot v Česku ustalo. Průměrná cena naturalu 95 v uplynulém týdnu vzrostla o téměř 60 na skoro 46 korun za litr. Litr nafty je nyní zhruba za 47,50. Tady se cena od minulého týdne víceméně nezměnila. Podle údajů společnosti CCS je benzin o 11 korun na litru dražší než před rokem. Za naftu před 12 měsíci motoristé platili o 14 korun na litru méně. Bývalý slovenský premiér Matovič může přijít o bodyguardy. Stát řeší zneužívání státní ochrany bývalého politika.
3: Incidentov s Matovičom so zásahmi polície i ochranky stále pribúda. Keďže predseda parlamentnej strany opakovane odmieta spolupracovať s bezpečnostnými zložkami, do parlamentu ide návrh zákona, ktorý umožní odobrať politikovi ochranku, najmä ak ju zneužíva. Igor Matovič totiž na mítingoch zámerne vyprovokuje oponenta, konflikt vyhrotí a všetko nahráva na video, ktorému potom nahráva politické body na sociálnych sieťach. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
2: Zítra bude po rozpuštění ranních mlh a nízké oblačnosti polojasno až skoro jasno, později oblačno. Naměříme teploty od 14 do 19 stupňů. Při déle trvající mlze bude kolem 12.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 16. hodině, Radio Gold Impuls s vámi a teď po zprávách další velký zlatý hit pro sladký život, Your Voice.

0: Za pár minut 17. hodina, pomalu se k ní blížíme, čekají nás nejnovější zprávy a také pozvánka na večer. Dnes v 18.00 večerní vysílání hudebního speciálu Cover Show, nenechte si ujít. Všechny ty písničky, které uslyšíte po 18. hodině, mají svůj český text. Zaspívejte si s námi.
1: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 17 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Drahá paliva vedou k jejich krádežím. Vidí to tak policie na Vysočině. Letos už řešila přes 40 případů loupeží nafty. Dvojnásob co minulý rok. Zatím poslední takový případ vyšetřují policisté dálničního oddělení ve Velký Beranov. Ze zaparkovaného nákladního auta, kde v kabině spal řidič, někdo v noci na úterý dostal 640 litrů nafty. Způsobil tak škodu asi 25,5 tisíce korun. Ke krádeži došlo na parkovišti na 137. kilometru dálnice D1 na Prahu. Ostravský rapper Hart Rico jde do vězení na 5 let. Za mřížemi na podobnou dobu skončí i jeho 2 komplicové. Olomoucký vrchní soud zvýšil ostravskému raperovi a influencerovi Enrico Peštovi trest za loupež a vydírání. Potvrdil mu také peněžitý 2milionový trest. Skupina podle rozsudku loni na jaře v Ostravě Porubě vydírala a okradla muže. Donutili ho k výběru 100 tisíce korun. Následně pod nátlakem chtěli další 2 miliony. Policie je zadržela, když si 2 z nich jeli vyzvednout 1 milion. Podle rozsudku byl 23-letý Pešta organizátorem celé trestné činnosti. Útok se odehrál v bytě rapera, kam poškozeného vylákali. Útok byl předem promyšlený, jeho součástí bylo fyzické násilí i vyhrožování vraždou a trval desítky minut. České humanitární organizace se připravují na zimu na Ukrajině. Zaměří se na výpadky energií a jejich dopady na dostupnost tepla, vody a základních služeb. Pomoc chystají ADRA, Člověk v tísni, Charita i Koridor. Ruské síly v posledních dnech na Ukrajině dál záměrně a intenzivně útočí na obytné budovy, dopravní infrastrukturu i různá sociální zařízení. Jiří Přívratský na světovém poháru v Káhiře získal další medaili. Český sportovec v třípolohové malorážce skončil 3. Jeho kolega Filip Nepejchal byl 4. Pátek bude po rozpuštění ranních mlh a nízké oblačnosti většinou slunečný, místy oblačný. Oteplí se až na 19 stupňů. Při déle trvající mlze bude kolem 12.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
2: 3 minuty po 17. hodině, Rádio Gold Impuls s vámi. A teď už zvesela, zvesela. Tohle jsou Culture Club.

0: 18. hodina se blíží za okamžik, za pár minut začíná náš hudební speciál Cover Show. Těšte se, poslouchejte dál Radio Gold Impulse. Teď už nás čeká Shakin' Stevens a Bonnie Tyler. Jo, to byl nádherný den. Zítra ve 12. Naslyšenou.
1: Radio Gold Impulse.

0: vypsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Tady hrají zlaté hity. Rádio

0: Radio Gold Impuls. 18 hodin. Zprávy.
1: Hezký podvečer u zpráv přeje Honza Varga. O víkendu se v Česku po jasném a teplém pátku zřejmě zatáhne a zaprší. Bude maximálně 17 stupňů Celsia, a to v sobotu. Neděle bude podstatně chladnější, když nejvyšší teploty většinou nepřekročí 14 stupňů. V noci se mohou objevit přízemní mrazíky, vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu. V pondělí pak očekávají meteorologové zase vyjasnění a mírný vzestup teplot. Bude zřejmě znovu až 17 stupňů a podobné teploty by mohly v příštím týdnu vydržet i v dalších dnech. Teď pravidelný přehled cen za paliva. Nafta v Česku znovu podraží a její cenový strop zítra stoupne na 48,77 za litr, což je nejvyšší hodnota od zavedení říjnové vládní regulace. Benzín naopak mírně zlevní na maximálních 46 korun na 72 haléřů. S plošným poklesem cen na stojanech ale řidiči počítat nemohou. Průměrné reálné ceny se sice stále drží pod úředními stropy, jenže geopolitické napětí na Blízkém východě a drahá ropa další úlevu v nejbližší době neslibují. Nejlevněji se tankuje na jihu Čech a v Pardubickém kraji, naopak nejdražší zůstávají dálnice a Praha, kde se marže čerpadlářů šplhají k povolenému maximu. Platnost řidičáku se možná prodlouží. Novela silničního zákona počítá s tím, že by řidiči chodili na výměnu průkazu až po 15 letech, namísto současných 10. Jde o jednu část ze souboru změn, které připravilo ministerstvo dopravy. Rezort třeba také navrhuje jednodušší vymáhání pokut za prohřešky v rámci unijních zemí. Další novinkou je zvýšení rychlosti karavanů na dálnicích a silnicích ze současných 80 na 100 km v hodině. Igor Sirota z ústředního automotoklubu v Impulze Honzy Benešovské upozornil na možné úskalí této změny.
2: Čím těžší automobil, tím i delší brzná dráha, to je to negativum, to pozitivum je to, že ploužení se těchto automobilů mezi nákladními vozidly v pravém pruhu zase z druhé strany omezuje tu dopravu.
1: Novela silničního zákona je teď v připomínkovém řízení. Následně zamíří na vládu a do sněmovny. Ministerstvo dopravy chce, aby změny platily od poloviny příštího roku. Vyjednávání o budoucí pražské vládě trhne na financích. Zástupci vítězného STAN a druhého Spolu sice po dnešní schůzce hlásí shodu na prioritách v dopravě, školství i bydlení, klíčovou městskou kasu, ale chtějí mít pod kontrolou obě strany. Rozcházejí se také v tom, kdo by měl v koalici usednout jako třetí. Zatímco šéfovi Spolu Tomáši Portlíkovi stačí dvoučlenná vláda se STAN a o dopravu nebo zdravotnictví se dělit nechce, lídr Starostů Petr Hlaváček preferuje širší spojenectví a v pondělí vyrazí s nabídkou za Prahou sobě a Piráty. Hlaváček se navíc zítra potká s Patrikem Nacherem z opozičního ANO, se kterým sice vládnout odmítá, ale potřebuje s ním probrat sněmovní zákony o regulaci Airbnb a městském mýtném. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, zpočátku budou zejména v Čechách mlhy nebo nízká oblačnost, během dne se ale rozpustí, k večeru pak bude přibývat oblačnosti, a to zejména od severozápadu. Naměříme 14 až 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Radio Gold Impuls začíná cover show.

0: Rádio Gold Impuls. 19 hodin. Zprávy.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Nejvyšší stavba v Česku šla k zemi. České radiokomunikace nechali odstřelit dva 355 metrů vysoké stožáry vysílače v Liblicích u Českého Brodu. Téměř 50 let byly nejvyššími stavbami v Česku. Firma pro ně využití ani kupce nenašla, tak nechala vysílače zlikvidovat. Střelmistr Petr Mikula říká, že demolice stožárů proběhla přesně podle plánu.
2: Ty stožáry bylo plánováno, že se zhroutí do sebe, což se podařilo. Dělá se to tak, že lana jsou ve třech směrech a v tom jednom směru se ty lana přestřelí a jedno lano se ponechalo, aby táhlo ten stožár k zemi a on se proto takhle skládal jako skládací metr.
1: Likvidace ocelového šrotu bude probíhat dalších 20 dnů. Titul nejvyšší stavby v Česku po stožárech v Liblicích teď přebírá vysílač Krašov na Plzeňsku, který měří 347,5 metru. Obce ze čtyř oblastí zvažovaných pro hlubinné jaderné úložiště podali stížnost Evropské komisi kvůli postupu českého státu. Vadí jim, že ministerstvo životního prostředí odmítlo udělat podrobné strategické posouzení vlivů na přírodu u nové koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a označilo ji za pouhou formalitu. Samosprávy naopak varují, že plánovaná dostavba Dukovan, Temelína i malých reaktorů objem vyhořelého paliva mnohonásobně zvýší a podzemní areál se bude muset výrazně zvětšit. O lokalitách na Klatovsku, Vysočině nebo u Temelína se má rozhodnout do roku 2030 a obce doufají, že Brusel donutí české úřady k plnohodnotnému ekologickému prověření. Obří zakázku Českých drah na dodávku vlaků za 84 miliard korun řeší antimonopolní úřad, a to kvůli podezření z nedovolených úprav vítězné nabídky. Neúspěšný švýcarský výrobce Stadler tvrdí, že státní dopravce umožnil vítězné společnosti Škoda Group dodatečně změnit nabídku až po závazné uzávěrce soutěže na 133 elektrických souprav pro Prahu a Středočeský kraj. České dráhy jakékoliv nekalé změny striktně odmítají a argumentují tím, že po odevzdání nabídek pouze v souladu se zákonem vyjasňovali technické a jazykové detaily. Antimonopolní úřad už zahájil správní řízení, které by v případě pochybení mohlo tender zrušit. A pro České dráhy zatím stále platí zákaz smlouvu s vítězem podepsat. Lídři Evropské unie hodlají na zítřejším summitu v Bruselu vyzvat ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby mírnil své ostré veřejné výpady proti Donaldu Trumpovi. Brusel se totiž obává, že kritika amerického prezidenta, kterému Zelenský v rozhovoru pro Financial Times vytkl sympatie k autokratům, i dohodu s Vladimirem Putinem o vývozu nafty, ještě více prohloubí krizi mezi Kyjevem a Washingtonem. Evropští státníci sice stojí za Ukrajinou, zároveň se ale zoufale snaží udržet strategické partnerství s Bílým domem. Na jehož rozvědce závisí bezpečnost celé Evropy. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno. Zpočátku se mohou objevit mlhy nebo nízká oblačnost, během dne se ale rozpustí a k večeru čekáme v Čechách od severozápadu, že bude přibývat oblačnost. Naměříme 14 až 19 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 20 hodin. Zprávy.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Česko dál svírá vážné sucho a nedávné ochlazení s mírným deštěm situaci v řekách ani přehradách nijak nezlepšilo. Letošní rok je srážkově třetím nejsušším od roku 1961 a rekordní úbytky vody hlásí jak velké toky, včetně Vltavy, Moravy a Odry, tak vodní nádrže. Vltavská kaskáda čelí vůbec nejhorší krizi ve své historii. Orlík je naplněný z necelých 20%, ze slapů i lipna voda rychle mizí a jeho český Husinec na řece Blanici dokonce úplně vyschl. Z Vranovské přehrady na Dyji, která klesla o 10 metrů, se už vynořily zatopené domy a poloviční stav hlásí také třeboňské rybníky, což posune tradiční výlovy a zřejmě zvedne ceny ryb. Vydatnější déšť přitom meteorologové v nejbližších týdnech nečekají. Nejvyšší stavba v Česku šla k zemi. České radiokomunikace ve čtvrt na 12 dopoledne odstřelili rozhlasové vysílače v Liblicích na Českobrodsku. Po ukončení vysílání pro ně totiž nenašla další využití ani kupce, schopného zajistit jejich opravu a provoz. Už od rána se v okolí liblického vysílače shromažďovaly desítky aut a likvidaci chtěli na vlastní oči vidět stovky zvědavců. 355 metrů vysoké stožáry sundala k zemi 4 kila Semtexu. Demolici o pár minut zdržel paraglidista, který se pohyboval nebezpečně blízko vysílačů. Nejvyšší stavba v Česku ale nakonec definitivně padla. Dalších 20 dní teď bude probíhat navazující likvidace ocelové konstrukce. Prvenství v tabulkách nejvyšších staveb přebírají po středních Čechách ty západní. Nejvyšší stavbou je teď vysílač Krašov na Plzeňsku, který měří 347,5 metru. Státy Vyšegrádské čtyřky spolu s Itálií a Řeckem zablokovaly na summitu v Bruselu část unijních závěrů o konkurenceschopnosti a cenách energií. Skupina pod vedením předsedajícího Slovenska a za podpory českého premiéra Andreje Babiše požaduje hned tři úpravy. Větší zohlednění specifických cen energií v jednotlivých zemích, stabilizaci trhu s povolenkami ETS 1 a především odklad nového systému povolenek na dopravu a vytápění budov ETS 2, nejméně na rok 2030. Právě odpor proti zavedení systému ETS 2 plánovanému na rok 2028 se stal hlavní překážkou celé dohody a evropští lídři se proto k tématu musí vrátit v pozdější části jednání. Poprava bývalého armádního psychiatra Nidala Hasana, který v roce 2009 na základně v Texasu zastřelil 13 lidí, se nakonec v přímém přenosu vysílat nebude. Zrušení původně plánovaného streamu Pentagonu oznámil americký prezident Donald Trump na síti s tím, že popravčí chatu smí sledovat pouze rodiny obětí. Za obratem stojí podle informací televize CNN fakt, že střelec je po zásahu policie z roku 2009 ochrnutý od pasu dolů a Trumpovi se nelíbila představa, že by armáda živě přenášela popravu muže na invalidním vozíku. Čekáme zítra polojasno až skoro jasno, zpočátku ale v Čechách s mlhami nebo s nízkou oblačností, během dne by se měly rozpustit. K večeru čekáme v Čechách od severozápadu přibývání oblačnosti. Naměříme 14 až 19 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Gold Impuls. 21 hodin. Zprávy.
1: Hezký večer, zpráv přeje Honza Varga. V Česku chybějí mladí pekaři. Ročně obor absolvuje kolem 200 studentů, aby ale řemeslo nezanikalo. Je jich potřeba zhruba tisícovka. Svaz pekařů a cukrářů proto spouští novou kampaň s názvem A co když? Marketingová manažerka svazu Gabriela Lokšanová rádiu Impuls prozradila, co je její náplní.
2: Plánujeme Instagramy, YouTube, pro příklad natočíme video s pekařem, který tam třeba pracuje 50 let. Řekne nám, jak se k té pozici staví, co ho motivovalo. Kontrast vlastně bude rozhovor se studentem, který právě začal. Chceme tam opravdu udělat osvětu v tom, že ta kariéra je opravdu jako bohatá.
1: Cílem kampaně je oslovit žáky základních škol, znovu naplnit učebny učilišť. Hlavně ale vyvrátit mýtus o tom, že vystudovaní pekaři vstávají brzy ráno a pracují za málo peněz. Tragická nehoda na železničním přejezdu u Býtovan na Chrudimsku stála v podvečer život řidiče osobního auta. Ten nepřežil střet s projíždějícím vlakem. Krátce před 6:30 vjel vůz Volkswagen Touran na přejezd bez závor, který je osazený pouze výstražnými světly, přímo pod soupravu směřující ze Skutče do Pardubic. Zatímco šofér auta na místě podlehl vážným zraněním, všichni cestující i personál ve vlaku vyvázli bez újmy na zdraví. Provoz na železniční trati musel být kvůli zásahu hasičů a vyšetřování policejních kriminalistů kompletně zastavený. A míříme na Slovensko. Slovenský gymnazista Samuel Straško, který loni ve Spišské Staré Vsi nožem zavraždil zástupkyni ředitelky i spolužačku, se chtěl inspirovat tragickou střelbou na Pražské univerzitě. Tato informace zazněla u soudu s bývalým šéfem tamní policie, který teď sám čelí obžalobě za to, že tragédii nezabránil. 19-letý útočník, který nedávno dostal 25 let vězení, byl totiž už v té době v podmínce a dívkám otevřeně vyhrožoval schozením ze skály, utopením i tím, že by rád postřílel studenty. Policejní velitel měl všechny tyto zprávy na stole, přesto je vyhodnotil jen jako problémové chování a u školy nezařídil hlídku ani v den, kdy mladíkovi po zkouškách hrozil vyhazov. Bývalému šéfovi oddělení hrozí až 5letý trest a líčení bude pokračovat v lednu příštího roku. A u sousedů ještě zůstaneme. Igor Matovič baví Slovensko. Stát ovšem řeší zneužívání státní ochrany u bývalého premiéra a politika. Matovič vbíhá mezi lidi, provokuje je a ponižuje. Nerespektuje žádné bezpečnostní pokyny a na mítincích úmyslně vyvolává konflikty.
3: Incidentov s Matovičom so zásahmi policie i ochranky stále pribúda. Keďže predseda parlamentnej strany opakovane odmieta spolupracovať s bezpečnostnými zložkami, do parlamentu ide návrh zákona, ktorý umožní odobrať politikovi ochranku. Najmä ak ju zneužíva. Igor Matovič totiž na mítingoch zámerne vyprovokuje oponenta, konflikt vyhrotí a všetko nahráva na video, ktoré mu potom nahráva politické body na sociálnych sieťach. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: A na závěr výsledek fotbalového utkání Evropské ligy. Sparta dnes hostila norský Lillestrøm. Utkání po počáteční převaze Spartanů nakonec skončilo vyrovnaně 1-1. Čekáme zítra polojasno až skoro jasno, zpočátku se mohou v Čechách tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, během dne se ale rozpustí, od severozápadu bude k večeru přibývat oblačnosti. Naměříme 14 až 19 stupňů. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 22 hodin. Zprávy.
1: Hezký večer, u zpráv přeje Honza Varga. Platnost řidičáku se možná prodlouží. Novela silničního zákona počítá s tím, že by řidiči chodili na výměnu průkazu až po 15 letech namísto současných 10. Jde o jednu část ze souboru změn, které připravilo ministerstvo dopravy. Rezort třeba také navrhuje jednodušší vymáhání pokut za prohřešky v rámci unijních zemí. Další novinkou je zvýšení rychlosti karavanů na dálnicích a silnicích ze současných 80 na 100 km v hodině. Igor Sirota z ústředního automotoklubu v Impulze Honzy Benešovského upozornil na možné úskalí této změny.
2: Čím těžší automobil, tím i delší brzná dráha, to je to negativum, to pozitivum je to, že ploužení se těchto automobilů mezi nákladními vozidly v pravém pruhu zase z druhé strany omezuje tu dopravu.
1: Novela silničního zákona je teď v připomínkovém řízení, následně zamíří na vládu a do sněmovny. Ministerstvo dopravy chce, aby změny platily od poloviny příštího roku. A teď aktualita ze zahraničí. U vjezdu do eurotunelu na francouzské straně se srazil autobus s nákladním vlakem, píší o tom agentury. Zraněno bylo 19 lidí, provoz tunelu je přerušený. Slovenská policie vyšetřuje děsivý nález v lese u obce Brestovec na západě země. Hasiči tam po uhašení ohořelé Škody Fabia s českou poznávací značkou objevili ve vraku tělo bez hlavy a samotnou hlavu našli zhruba 10 metrů od vozidla. Slovenská televize spojuje případ s pátráním po 43-letém Radku Galuškovi, kterého česká policie podezírá z pokusu o vraždu na Uhersko-Hradišťsku. Ačkoliv v policejní databázi už odkaz na pátrání hlásí neplatnost. Jestli ohořelé ostatky patří přímo hledanému muži nebo jiné oběti, určí až soudní pitva v následujících hodinách. Celý případ navíc komplikuje fakt, že kriminalisté našli na stromě hned vedle shořelého auta viset lano se smyčkou. Zlín může mít po 16 letech v čele znovu ženu. Jasno, ale ještě zdaleka není. Za to u sousedů v Otrokovicích už dívčí volební válka prakticky skončila.
3: Tahle dvě města dlouhodobě spojují linky MHD. A je dost dobře možné, že brzy také dvě ženy v jejich čele, zatímco ve Zlíně se jedná teď o povolební koalici. A až pak o tom, zdali by po 16 letech mohla vést statutární město primátorka Věra Stojan ze Stanu, v Otrokovicích podle všeho naskočí do třetího volebního období dosavadní starostka z ANO Hana Večerková. Jan Čadá, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
1: V Praze začal Signál festival. Do neděle nabídne 21 světelných instalací na nové trase v Dejvicích a v centru města. Zahajovací videomapping na arcibiskupském semináři viděli stovky lidí a další projekce promění fasádu staroměstské radnice na motivy esejí Václava Havla. K vidění je také obří tchajvanský laser na hladině Vltavy, instalace Milana Zeise nebo vystoupení Laterny Magiky ve staré bubenečské čistírně. Většina děl v ulicích je zdarma, 8 vnitřních prostor je placených a zítra program doplní konference s virtuální realitou v Národní technické knihovně. Sparta v evropské lize nečekaně ztratila. S nováčkem norské ligy Lillestrømem doma pouze remizovala 1-1, když o plný bodový zisk přišla až na začátku nastaveného času. Svěřenci dánského kouče Briana Priského tak po sérii 5 soutěžních vítězství a zářijové výhře 4-1 nad týmem Ararat Arménia poprvé ztratili a po dvou kolech mají 4 body. Čekáme zítra polojasno až skoro jasno, zpočátku se mohou v Čechách tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, během dne se ale rozpustí, od severozápadu bude k večeru přibývat oblačnosti, naměříme 14 až 19 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 23 hodin. Zprávy.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou a já přeji příjemný poslech. Začneme pravidelným přehledem cen za paliva. Nafta v Česku znovu podraží a její cenový strop zítra stoupne na 48,77 za litr, což je nejvyšší hodnota od zavedení říjnové vládní regulace. Benzín naopak mírně zlevní na maximálních 46 korun a 72 haléřů. S plošným poklesem cen na stojanech řidiči počítat nemohou. Průměrné reálné ceny se sice stále drží pod úředními stropy, ale geopolitické napětí na Blízkém východě a drahá ropa další úlevu v nejbližší době neslibují. Nejlevněji se tankuje na jihu Čech a v Pardubickém kraji, naopak nejdražší zůstávají dálnice a Praha, kde se marže čerpadlářů šplhají k povolenému maximu. Nejvyšší stavba v Česku šla k zemi. České radiokomunikace nechali odstřelit dva 355 metrů vysoké stožáry vysílače v Liblicích u Českého Brodu. Téměř 50 let byly nejvyššími stavbami v Česku. Firma pro ně využití ani kupce nenašla a tak nechala vysílače zlikvidovat. Střelmistr Petr Mikula říká, že demolice stožárů proběhla přesně podle plánu.
2: Ty stožáry bylo plánováno, že se zhroutí do sebe, což se podařilo. Dělá se to tak, že lana jsou ve třech směrech a v tom jednom směru se ty lana přestřelí a jedno lano se ponechalo, aby táhlo ten stožár k zemi a on se proto takhle skládal jako skládací metr.
1: Likvidace ocelového šrotu bude probíhat dalších 20 dnů. Titul nejvyšší stavby v Česku po stožárech v Liblicích teď přebírá vysílač Krašov na Plzeňsku, který měří 347,5 metru. Ostravský rapper Hard Rico jde do vězení na 5 let. Za mřížemi na podobnou dobu skončí i jeho dva komplicové. Olomoucký vrchní soud zvýšil ostravskému rapperovi a influencerovi Enrico Peštovi trest za loupež a vydírání. Potvrdil mu také peněžitý trest 2 miliony korun. Skupina podle rozsudku loni v březnu v Ostravě Porubě vydírala a oloupila muže. Donutili ho k výběru 100 000 korun a následně pod nátlakem požadovali další 2 miliony. Policie je zadržela, když si dva z nich jeli vyzvednout první milion. Podle rozsudku byl 23-letý Pešta organizátorem celé trestné činnosti. Útok se odehrál v jeho bytě, kam poškozeného vylákali. Podle obžaloby byl útok předem promyšlený a lstivý. Jeho součástí bylo fyzické násilí i vyhrožování vraždou a trval desítky minut. Vážná nehoda zastavila provoz v Eurotunelu. U vjezdu na francouzské straně se kolem 8 večer srazil minibus s nákladním vlakem a zranil 19 lidí. Nikdo z nich ale není v ohrožení života. Minibus vezl řidiče kamionů na přepravní vlak Le Shuttle, převrátil se na koleje u nástupní rampy a přijíždějící nákladní souprava už nedokázala včas zabrzdit. Na místě zasahují hasiči i záchranářský vrtulník. Železniční spojení mezi Francií a Británií je v obou směrech kompletně přerušené a společnost Eurostar musela zrušit i poslední spoje z Paříže a Londýna. Městská hromadná doprava v Klatovech se plní. Od července je zdarma a počet cestujících vzrostl o tisíce. Místní jsou spokojení.
3: Zatímco od ledna do června přepravili autobusy v Klatovech 28,5 tisíce cestujících měsíčně, v červenci už to bylo více než 33 a v srpnu 40 tisíc. To je bezmála o 30% víc. Trend pokračoval i v září. Lidé jsou spokojení, častěji jezdí také děti do škol. A město chystá další novinky. Už spustilo webový vyhledávač spojení, připravuje se mapa aktuálního provozu.
1: Na závěr ještě výsledky fotbalové Evropské ligy. Sparta v lize nečekaně ztratila. S nováčkem norské ligy s Lillestrémem doma pouze remizovala 1-1, když o plný bodový zisk přišla až na začátku nastaveného času. Viktorka Plzeň pak podlehla maďarskému dobře známému rivalovi. Ferencvároši přestřílel 2-1 a v konferenční lize se nedařilo ani Jablonci, který s Freiburgem nakonec prohrál 3-2. Čekáme polojasno až skoro jasno, zítra bude zpočátku mlhavo nebo s nízkou oblačností, během dne se ale má rozpustit. Od severozápadu bude k večeru přibývat oblačnosti. Naměříme 14 až 19 stupňů. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. Půlnoc. Zprávy.
1: Začínají zprávy. Zdraví u nich Honza Varga. Česko dál svírá vážné sucho a nedávné ochlazení s mírným deštěm situaci v řekách ani přehradách nijak nezlepšilo. Letošní rok je srážkově třetím nejsušším od roku 1961 a rekordní úbytky vody hlásí jak velké toky, včetně Vltavy, Moravy nebo Odry, tak vodní nádrže. Vltavská kaskáda čelí vůbec nejhorší krizi ve své historii. Orlík je naplněný z necelých 20%, ze Slapů i Lipna voda rychle mizí a jeho český Husinec na řece Blanici dokonce úplně vyschl. Vltavské přehrady na Dyji, která klesla o 10 metrů, se už vynořily zatopené domy a poloviční stav hlásí také třeboňské rybníky, což posune tradiční výlovy a zřejmě zvedne ceny ryb. Vydatnější déšť přitom meteorologové v nejbližších týdnech nečekají. Karlovarský kraj se dohodl s Bavorskem na propojení zdravotní péče. Hejtmanství chce více spolupracovat s pohraničními okresy Wunsiedl a Tirschenreuth. Podle našeho zpravodaje Dušana Valenty by se tak měla zlepšit dostupnost zdravotní péče.
2: Zdravím z Karlovarska, které se dlouhodobě potýká s nedostatkem lékařů. Přestože běží náborové kampaně, nikdy není jisté, zda oslovení po vypršení podmínek neodejdou dál. Především za vyššími platy do sousedního Německa. Hejtmanství se proto teď snaží zdravotnictví se sousedy propojit. Klíčem je maximální využití existujících ordinací a poskytovatelů zdravotních služeb. Ve výsledku by tak mělo být jedno, jestli pacient z pohraničí půjde k lékaři u nás nebo v Bavorsku. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Slovenská policie vyšetřuje děsivý nález v lese u obce Brestovec na západě země. Hasiči tam po uhašení ohořelé Škody Fabia s českou poznávací značkou objevili ve vraku tělo bez hlavy a samotnou hlavu našli zhruba 10 metrů od vozidla. Slovenská televize spojuje případ s pátráním po 43-letém Radku Galuškovi, kterého česká policie podezírá z pokusu o vraždu na Uherskohradišťsku. Ačkoliv v policejní databázi už odkaz na pátrání hlásí neplatnost, jestli ohořelé ostatky patří přímo hledanému muži nebo jiné oběti, určí až soudní pitva. Celý případ navíc komplikuje fakt, že kriminalisté našli na stromě hned vedle schořelého auta viset lano se smyčkou. A na Slovensku zůstáváme. Igor Matovič baví Slovensko. Stát ovšem řeší zneužívání státní ochrany u bývalého premiéra a politika. Matovič vbíhá mezi lidi, provokuje je a ponižuje. Nerespektuje žádné bezpečnostní pokyny a na mítincích úmyslně vyvolává konflikty.
3: Incidentov s Matovičom so zásahmi polície i ochranky stále pribúda. Keďže predseda parlamentnej strany opakovane odmieta spolupracovať s bezpečnostnými zložkami, do parlamentu ide návrh zákona, ktorý umožní odobrať politikovi ochranku. Najmä ak ju zneužíva. Igor Matovič totiž na mítingoch zámerne vyprovokuje oponenta, konflikt vyhrotí a všetko nahráva na video, ktoré mu potom nahráva politické body na sociálnych sieťach. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: A na závěr ještě výsledky fotbalové Evropské ligy. Sparta v lize nečekaně ztratila. S nováčkem norské ligy Lillestrémem doma pouze remizovala 1-1, když o plný bodový zisk přišla až na začátku nastaveného času. Viktorka Plzeň pak podlehla maďarskému dobře známému rivalovi. Ferencvároši přestřílel 2-1 a v konferenční lize se nedařilo ani Jablonci, který s Freiburgem prohrál 3-2. Čekáme polojasno až skoro jasno, zpočátku se mohou v Čechách tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, během dne se ale rozpustí, od severozápadu bude k večeru přibývat oblačnosti. Naměříme k tomu 14 až 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. Jedna hodina. Zprávy.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Platnost řidičáku se možná prodlouží. Novela silničního zákona počítá s tím, že by řidiči chodili na výměnu průkazu až po 15 letech namísto současných 10. Jde o jednu část ze souboru změn, které připravilo ministerstvo dopravy. Rezort třeba také navrhuje jednodušší vymáhání pokut za prohřešky v rámci unijních zemí. Další novinkou je zvýšení rychlosti karavanů na dálnicích a silnicích ze současných 80 na 100 km v hodině. Igor Sirota z ústředního automotoklubu v Impulzech Honzy Benešovského upozornil na možné úskalí této změny.
2: Čím těžší automobil, tím i delší brzná dráha, to je to negativum, to pozitivum je to, že ploužení se těchto automobilů mezi nákladními vozidly v pravém pruhu zase z druhé strany omezuje tu dopravu.
1: Novela silničního zákona je teď v připomínkovém řízení. Následně zamíří na vládu a do sněmovny. Ministerstvo dopravy chce, aby změny platily od poloviny příštího roku. Obce ze 4 oblastí zvažovaných pro hlubinné jaderné úložiště podaly stížnost Evropské komisi, a to kvůli postupu českého státu. Vadí jim, že ministerstvo životního prostředí odmítlo udělat podrobné strategické posouzení vlivů na přírodu u nové koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a označilo ji za pouhou formalitu. Samosprávy naopak varují, že plánovaná dostavba Dukovan, Temelína i malých reaktorů objem vyhořelého paliva mnohonásobně zvýší a podzemní areál se bude muset výrazně zvětšit. V lokalitách na Klatovsku, Vysočině nebo u Temelína se má rozhodnout do roku 2030 a obce doufají, že Brusel donutí české úřady k plnohodnotnému ekologickému prověření. Obří zakázku Českých drah na dodávku vlaků za 84 miliard korun řeší antimonopolní úřad, a to kvůli podezření z nedovolených úprav vítězné nabídky. Neúspěšný švýcarský výrobce tvrdí, že státní dopravce umožnil vítězné společnosti Škoda Group dodatečně změnit nabídku až po závazné uzávěrce soutěže na 133 elektrických souprav pro Prahu a Středočeský kraj. České dráhy jakékoliv nekalé změny striktně odmítají a argumentují tím, že po odevzdání nabídek pouze v souladu se zákonem vyjasňovali technické a jazykové detaily. Antimonopolní úřad už zahájil správní řízení, které by v případě pochybení mohlo tender zrušit, a pro České dráhy zatím stále platí zákaz smlouvu s vítězem podepsat. Zlín může mít po 16 letech v čele znovu ženu. Jasno, ale ještě zdaleka není. Za to u sousedů v Otrokovicích už dívčí volební válka prakticky skončila.
3: Tahle dvě města dlouhodobě spojují linky MHD. A je dost dobře možné, že brzy také dvě ženy v jejich čele, zatímco ve Zlíně se jedná teď o povolební koalici. A až pak o tom, zdali by po 16 letech mohla vést statutární město primátorka Věra Stojan ze STANu. V Otrokovicích podle všeho naskočí do třetího volebního období dosavadní starostka z ANO Hana Večerková. Jan Čadá, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
1: Lídři Evropské unie hodlají na summitu v Bruselu vyzvat ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby mírnil své ostré veřejné výpady proti Donaldu Trumpovi. Brusel se totiž obává, že kritika amerického prezidenta, kterému Zelenský v rozhovoru pro Financial Times vytkl sympatie k autokratům i dohodu s Vladimirem Putinem o vývozu nafty, ještě více prohloubí krizi mezi Kyjevem a Washingtonem. Evropští státníci sice stojí za Ukrajinou, zároveň se ale zoufale snaží udržet strategické partnerství s Bílým domem. Na jehož rozvědce závisí bezpečnost celé Evropy. Čekáme polojasno až skoro jasno, zpočátku se mohou v Čechách tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, během dne se ale rozpustí. Od severozápadu bude k večeru přibývat oblačnosti a naměříme 14 až 19 stupňů. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 2 hodiny. Zprávy.
1: Začínají zprávy. Zdraví u nich Honza Varga. Česko dál svírá vážné sucho a nedávné ochlazení s mírným deštěm situaci v řekách ani přehradách nijak nezlepšilo. Letošní rok je srážkově třetím nejsušším od roku 1961 a rekordní úbytky vody hlásí jak velké toky, včetně Vltavy, Moravy nebo Odry, tak vodní nádrže. Vltavská kaskáda čelí vůbec nejhorší krizi ve své historii. Orlík je naplněný z necelých 20%, ze Slapů i Lipna voda rychle mizí a jeho český Husinec na řece Blanici dokonce úplně vyschl. Vltavské přehrady na Dyji, která klesla o 10 metrů, se už vynořily zatopené domy a poloviční stav hlásí také třeboňské rybníky, což posune tradiční výlovy a zřejmě zvedne ceny ryb. Vydatnější déšť přitom meteorologové v nejbližších týdnech nečekají. Karlovarský kraj se dohodl s Bavorskem na propojení zdravotní péče. Hejtmanství chce více spolupracovat s pohraničními okresy Wunsiedl a Tirschenreuth. Podle našeho zpravodaje Dušana Valenty by se tak měla zlepšit dostupnost zdravotní péče.
2: Zdravím z Karlovarska, které se dlouhodobě potýká s nedostatkem lékařů. Přestože běží náborové kampaně, nikdy není jisté, zda oslovení po vypršení podmínek neodejdou dál. Především za vyššími platy do sousedního Německa. Hejtmanství se proto teď snaží zdravotnictví se sousedy propojit. Klíčem je maximální využití existujících ordinací a poskytovatelů zdravotních služeb. Ve výsledku by tak mělo být jedno, jestli pacient z pohraničí půjde k lékaři u nás nebo v Bavorsku. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Slovenská policie vyšetřuje děsivý nález v lese u obce Brestovec na západě země. Hasiči tam po uhašení ohořelé Škody Fabia s českou poznávací značkou objevili ve vraku tělo bez hlavy a samotnou hlavu našli zhruba 10 metrů od vozidla. Slovenská televize spojuje případ s pátráním po 43-letém Radku Galuškovi, kterého česká policie podezírá z pokusu o vraždu na Uhersko-Hradišťsku. Ačkoliv v policejní databázi už odkaz na pátrání hlásí neplatnost, jestli ohořelé ostatky patří přímo hledanému muži nebo jiné oběti, určí až soudní pitva. Celý případ navíc komplikuje fakt, že kriminalisté našli na stromě hned vedle schořelého auta viset lano se smyčkou. A na Slovensku zůstáváme. Igor Matovič baví Slovensko. Stát ovšem řeší zneužívání státní ochrany u bývalého premiéra a politika. Matovič vbíhá mezi lidi, provokuje je a ponižuje.